0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

není voda, řeknu ti to znova. Krev není voda, krev není voda, není voda, krev, rap, krev, krev, rap, krev není voda, řeknu ti to znova.

Krev není voda. Voda není krev. Krev není voda. Zase rok 9-7 a nebo 9-8. Každopádně dávno tomu to nastal posun. O level dál, do tvý doby jsem na

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz. Express. Music first. Express FM.

zrcadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Music. First. Express FM.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Express FM. Hudba.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
7: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
8: Express FM.
2: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
8: Tohle je Express FM.

Spring Summer 26 v zemích českých připomíná Spring Summer 26 někde daleko v jižních zemích, kde jsou na tyhle pařáky zvyklí, ale prý podle meteorologů se na tohle budeme muset zvyknout taky. Já jsem všema deseti pro. Zdraví vás, Radek, máme nějakých 6 minut po 10. hodině dopolední. Tohle byla Charlie XCX, předtím Magician. A to, co bude následovat, to částečně máte ve svých rukou díky vašim hudebním tipům, které posíláte velmi frekventovaně, tak v tom pokračujte. Až do 14. hodiny budeme trávit spolu nad muzikou, tady na Expressu, nad muzikou, která je u nás na prvním místě. Tak parádní neděli s datem 12. července.

0: Tohle byl Fisher Antones and I. Favor na Expressu, 10:45 za pár minut Siza a Justin Timberlake, The Other Side.
1: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
2: Music. First.
4: Express FM.

V našem vysílání máme poměrně zajímavou dvojici singlu. Jedna se jmenuje Joking About Divorce a druhá Let's Cancel the Wedding. Tu druhou posloucháte. A je to zároveň aktualita party kolem Alberta Černého, který se stane otcem, a jehož manželku můžete letmo zahlídnout v klipu, který tenhle ten veselý kousek na neveselé téma doprovází. Let's Cancel the Wedding, Lake Malawi na Express FM.

Přesně před měsícem se v Chicagu otvíralo prezidentské centrum Baracka Obamy, někdejšího prezidenta Spojených států, a na něm bylo vidět, jak umělci se přiklání k různým administrativám současných Spojených států. Na tom Grand Opening Ceremony vystoupili totiž Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Come On, taky John Legend, Roots, Stevie Wonder, U2 a v neposlední řadě taky Eddie Vedder z Pearl Jam, které jste teď poslouchali. Mimochodem, při narozeninách současné hlavy Spojených států vystoupil Vanilla Ice. Tady jsou Prodigy, ty uzavřeli včera 30. ročník Pohody festivalu v Trenčíně, tak pojďme si připomenout jejich ranou tvorbu Out of Space. Prodigy na Express FM v 10:30.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Hudba na

Posloucháte Express, je 10:45, tohle byla dvojice Teagan and Sarah, Back in Your Head. Zdravíme všechny, ať už se nacházíte kdekoliv, třeba se vracíte zrovna z legendárního festivalu v Karlových Varech, takže máte asi plnou hlavu starostí, co s naloženou nedělí. Ale každopádně, pokud chcete vyrazit a vyrážíte vy ostatní někam za koupačkou nedělní, tak si sebou nezapomeňte přibalit krém, byť je malinko pod mrakem, ale čekají nás teploty až 29 stupňů. Mám tady pár tipů, za chviličku zveřejním, kam za koupáním. Těch míst je celá řada a s vodou to nevypadá vůbec zle. Stejně tak s muzikou na Express FM. Tohle jsou Queens of the Stone Age, Make It With.

DJ a producent Clapton Zero. My jsme se pomalu, ale jistě proposlouchali a prohráli až do závěru první hodiny dnešního nedělního vysílání s Radkem, který vás zdraví. A dneska máme 12. červenec, což je mimo jiné i Mezinárodní den různobarevných očí. No a nejslavnější nositel různobarevných očí je tento. David Bowie, The Stars Are Out Tonight.

Druhé LPčko na JRKFC pod názvem Emotional Jungle jste naplánováno k vydání za 14 dní nebo za 12, 24. července letošního roku. Tohle byla ona, Boys in Blue.

práci rvou, rozdáváš úsměv do foťáku, chodíš na interview, získáváš pocit, že se jako ty kluci z plakátu. Emoční niance necítíš, anebo hůř, máš je do stáku. Jak pak máš

0: LPčka Modern Glitch Party Wombats obsahuje i závěrečný single oficiální, který jste hle hezky vyšel, jmenuje se 1996 a vy ho posloucháte na Express FM. A mě napadla záludná věc. Jste někdo schopný mi napsat skrze vá mobily nebo počítače na 602 604 903, co jste dělali v roce 1996, co jste dělali v roce 1996 třeba za práci, brigádu nebo nějaký signifikantní moment. Já ho mám, já jsem poprvé zasedl za mikrofon rádia tehdy. Je 30 let, jo. OK. 4.12, sladíte Express, já vás zdravím. Před námi další muzika, kterou vybíráte nejenom vy, ale taky já, ale taky náš hudební dramaturg. Ptáme se jmenovitě Harryho Stylese, Dance No More.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
5: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Express. Music first. Express FM.

Kapela Muse je evidentně zpátky v pozici nejlepší kapely světa, rockové kapely světa. Ne, to není z mojí hlavy, zase takhle sebevědomý glosátor muziky nejsem. Někdy jsem si to přečet ostatně, jako všechno. Night Shift Superstar na Express FM, to byla aktualita Muse z jejich aktuální desky, kterou potěšili nejenom mě. Zamyslel jsem se nad tím, kam vás poslat se koupat. Pokud jste z Prahy, tak vám poradíme jedno jediné místo, a sice Yes v Dobřichovicích. Tamní Berunka má asi 30 stupňů, je to fantastický. A tady je Frank Ocean, Swim Good.

0: Tohle je Post Malone na Expressu Better Now na 11:28 a na Expressu samozřejmě nevysíláme jenom o víkendu, večer, odpoledne, ale i ranní vysílání, tedy pro ranní ptáčata. Máte kmání mezi 7:00 a 10:00. Všechno obstarává Vašek a Babu a my se podíváme, o čem, že tihle cti dva vedli řeč v jednom z ranních vysílání, které jste možná promarnili, tak pojďme si to připomenout.
1: Takže ty chceš, abychom společně zbohatli.
2: Ano.
1: Mám to zapisovat?
2: Nemusíš.
1: Aha, dobře.
2: Je to celkem jako jednoduchá záležitost. V Americe funguje takzvaná služba Dark Secret.
1: Aha.
2: Která se specializuje na to, že ty třeba, když víš, že skonáš, nikdy to není samozřejmě příjemná záležitost, ale někdy chceš jako ty pozůstalí tak trochu jako vytrolit.
1: Ano.
2: A tak ta společnost Dark Secret nabízí to, že na ten obřad přijede černá limuzína a z ní vystoupí tajemná žena v černém, kterou nikdo z přítomných nezná a během pohřbu jen tiše stojí stranou. A potom zase nasedne a odjede. Čím se zase je sémě jako takových pochybností, kdo to byl. Jo, stojí to asi 10 000 jako na naše, na to, že jenom někam přijedeš, postojíš si tam prostě 10 minut v černým a zase odjedeš, si myslím, že to jsou docela slušně vydělaný peníze.
1: To je slušný. To beru. To by šlo, ale já podle mě na to nejsem dost femme fatale. Ale jako viděla, uměla bych nějaký tak, sehnat, co by to udělali za trojku,
2: ano,
1: a zbytek se rozdělíme. To můžou být ještě různý podle mě kategorie toho, že chceš předstírat, že to je třeba nějaký levoboček.
2: Jo.
1: Že to je někdo jako hodně mladší, kdy u těch chlapů si jsi jistý. Je to milenka?
2: Nebo je to dcera?
1: Nebo samozřejmě to může být i kluk, že to je jako syn, to je podle mě obzvlášť, pokud je tam nějaký jako dědictví něčeho,
2: jo.
1: Tak to tam může rozdmíchat úplně skvělý věci. Podle mě ještě záleží, za jakým účelem to chceš rozdmíchávat. Jestli to chceš vypadat nakonec, že jsi byl jako borec, že jsi tam někde ještě klátil nějakou tajemnou typku, co přijede v černým prostě autě. Nebo chceš se tvářit, že máš někde nějaký děti, který by mohly zamíchat tímhle s tím. A nebo prostě přijede jenom takováhle jako černá mamba ve stylu Anny Wintour, jako je moje máma, ještě v nějakém klobouku, víš,
2: jo,
1: že by
2: jo,
1: měla
2: jo.
1: A ne, takhle, ještě by měla takovou tu síťku přes tvář, takže by ses nebyl jistý jejím věkem. Skvělý.
2: Tak doma tě tak štvali, že si říkáš, tak a teď na poslední, já jim to ještě osolím.
1: Jo.
2: Takže tak,
1: objednal
2: no.
1: bys si to? Já jo.
2: Tak u nás jsou doma na mě hodný, takže jako bych to asi nedělal, ale... Ale
1: ne,
2: věděl...
1: no tak třeba Radka by to věděla, že to je for na někoho jinýho z vaší rodiny, rozumíš?
2: Až takhle jako jo.
1: No.
2: Teď již to tak slyším.
1: Taky přijdu zo Slovenska, budu to tam potom rozoberať.
2: Hej.
1: Viděla jsi tu babizňu, co tam přišla? Radka, ty víš, kdo to je? Kdo to bol? To jsou nějaký Česi, alebo to oni nevypadali jako z hor? To vypadalo jako, možno to někdo z rádia, nebol to někdo z rádia? Ktorí byli ty lidi z rádia?
0: Takhle může taky vypadat ranní vysílání na Expressu. Ještě jednou připomínám, Babu a Vašek, každý všední den mezi 7:00 a 10:00. Tedy už zítra. Ano, bohužel tím připomínám, že nám dneškem končí víkend. K tomu, co ještě na Expressu potkáte v neděli, se dostanu za chviličku. Teď Air, Sexy Boy.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

Nevím, jestli jste zaznamenali, ale před 12 dny uplynulo 26 let od vydání debutu kapely Coldplay. Tohle už je máš další hudební tip 1975 The City na Expressu.

Tohle Gracie Abrams, Hit the Wall, je 6 minut po poledni, ladíte Express, já jsem Radek a všechny zdravím, ať jedou tam či onam, sedí na břehu jezera, rybníka, bazénu, doma a tak dále. Jsem rád, že posloucháte Express, ještě 2 hodiny vám budu pouštět hudbu, včetně vašich hudebních tipů. Teď už Biffy Clyro a Single Space.

0: Jazzový Jezra kolektiv ve spolupráci s Julie Anonymous a do třetice stáž Joy This One. Je 12.13, ten správný čas a vy na Expressu za okamžik uslyšíte Noah Kahana a nebo Calvina Harrise či Ello Blacka a taky váš další hudební tip.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzavek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku na e-shopu, kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

Tohle byl Slater, track nazvaný Dance, a teď vás zavedu do Ostravy. Tam začíná 15. tedy ve středu další ročník festivalu, který si pro svoje fungování vybral neuvěřitelný místo s genem loci jak Hrom, tedy areál Dolních Vítkovic. Kromě Mobyho Beneta, Joshua Aidna, Malalaty a spousty dalších tam vystoupí, to se jmenovalo jenom taneční věci, tam vystoupí spousta rockerů, mezi nimi třeba tahle žena s kytarou, Lenka Dusilová. Také pojďme si připomenout třeba rok 2003 a jeden kousek nazvaný Nepovídej nám.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Pokud míříte na Ibizu, tak tehle ten týpek, tedy Calvin Harris, dlouhodobě nejúspěšnější a hlavně nejplacenější DJ světa, se tam objeví hned dva dny po sobě v legendárním Ushuaia a Ibiza klubu. Calvin Harris, Jazzy Satisfy, teď už Aloe Black Loving You is Killing Me.

Od novinky Foo Fighters Window přes Likili, její kousek Happy Now, až přes Nicka Cavea s Warrenem Ellisem We Are Not Alone se dostáváme k malilinko polámaným beatům, tedy uhneme od roku. Tady je elektronika Adama F. Cycles na Express FM, kde jsou 2 minuty po 3:15. Já vás stále zdravím, ať už nás posloucháte kdekoliv. Venku krásných 27 stupňů, slunce nikde, ale i to je léto. Adam F. Cycles a Express.

6 minut po 13. hodině posloucháte Express FM, Božkům všechno nejlepší ke jmeninám. Společně jsme vstoupili do závěrečných společných 60 minut, co se týká neděle 12. července. V téhle hodině kromě další muziky na vás čeká další muzika, kterou ale budete vybírat pro změnu vy. Prostřednictvím SMS brány 602-604-903. Ano, vaše hudební tipy jsou stále k dispozici, je tady uplatnit. Dále se pustíme Filmex, mrkneme tedy do kina a čeká vás pravidelná letní rubrika Nebudu doma. Teď už Muramasa, Charlie XCX, One Night.

0: Generation, Ian Colleen Storm 2 dohrává a za okamžik nastupující hvězda nové generace Olivia Rodrigo, Stupid Song na Express FM, kde je 13 hodin a 13 minut. Přesně.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Express. Music first.
13: Express FM.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

svůj věk. Morek seču trávu, pořu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, morek, zima.

0: zkusím večeři, uložím dceru.
1: Zpověď 30-letého důchodce, pásty mi 30, nejdu nikam. Vy ovšem máte na výběr, vy naopak někam vyjet můžete a nesedět doma. Nebudu doma je náš pravidelný seriál, který se týká léta, tak pojďme si jeden z dílů dát právě teď na Express FM.
2: Hashtag nebudu doma.
3: Prázdniny už běží a vy netušíte, kam vyrazit na výlet. Naštěstí jsme tady my a máme tipy na výlety po celém Česku ozdobené hashtagem nebudu doma. Všechny najdete na webu expressfm.cz a to i ty aktuální v Královéhradeckém kraji. Milovníkům historie má Královéhradecký kraj rozhodně co nabídnout. Vyrazit můžete třeba na pohádkový hrad Kost v Českém raji, romantický hrádek u Nechanic, zámek Opočno s krásným parkem i bohatými interiéry, hrad Pecka s výhledy do Podkrkonoší nebo do Ratibořic, kde na vás dýchne atmosféra Babičina údolí a příběhu Boženy Němcové. Kuks sice není hrad ani zámek, za návštěvu tenhle bývalý špitál rozhodně taky stojí. O tom, že ve dvoře Králové nad Labem najdete jediné tuzemské safari, asi netřeba dlouze mluvit. Stejně jako o tom, že na území Královéhradeckého kraje najdete naše nejvyšší pohoří Krkonoše, včetně Sněžky. Zapomenout nesmíme ani na pohádkový Jičín a nedaleké Prachovské skály nebo Adržpašsko-Teplické skály. Když se řekne Hradec Králové, nemusí to být jen architektura, jsou to Klabe a Orlice nebo Bílé věže v centru. Na konci léta se krajské město promění v živou scénu, kde se potká historie se současnou energií města. Loni Hradec Králové oslavil 800 let a právě na loňské oslavy a slavnosti královny Elišky navazují královské slavnosti. Tenhle nový městský koncept během 10 dnů propojí hudbu, pouliční umění, rodinný program i komunitní setkávání. Od 28. srpna do 6. září vás tak v Hradci Králové čeká spousta akcí, včetně balonového nebe s hromadnými starty a noční balonovou show, nebo projekt Back to School na Velkém náměstí. A v sobotu 5. září ožije historické centrum královským jarmarkem, příjezdem královny Elišky, rytířským ležením a večerní ohňovou show. Pokud už máte hlavní turistické taháky odškrtnuté, zkuste tři skryté perly. Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře je ideální pro klidnou procházku mezi mokřady a pozorování ptáků. Poutní místo Homole nedaleko Podštej na vás překvapí monumentálním schodištěm, kterému se přezdívá Schody do nebe. A v Trutnově stojí za zastávku EPO 1, bývalá elektrárna proměněná v centrum současného umění. Šťastnou cestu a radost z objevování vám přeje Express FM.
2: Nebudu doma na Expressu.
3: Zaujal vás Královéhradecký kraj? Pak si užijete pobyt v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou se skvělým wellness a výbornou polohou pro objevování Orlických hor. Nebo v hotelu Jelínek v centru Špindlerova mlýna, odkud to budete mít kousek ke všem krkonošským krásám. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
5: Express FM.

Vlastně vůbec nechápu, že jsem se ještě slovem, co by tenisový nadšenec nezmínil a nevrátil k včerejšímu eponymnímu vyvrcholení ženské části Wimbledonu, kdy Linda Nosková vzvedla nad hlavu ten překrásný talíř. Mimochodem jsem fandil tedy Karolíně Muchové, ale o to teď nejde, jenom takový malý poznatek, nevím, jestli jste si všimli, že poslední 4 ročníky ovládly 3 Češky. V roce 23 Markéta Vondroušová, o rok později Bára Krejčíková a letos Linda Nosková. Takže kongrac, teda klobouk dolů, musím říct. Flight of the Conchords, Ladies of the World, song pro ně.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog. A klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle je téma Comes and Goes. Odehraný playlist nejenom z dnešního dne, ale i ze včerejška a z jakéhokoliv dne, který vám přijde vhod, co se týká vašeho hudebního vkusu anebo úplně toho největšího mače, tak se podívejte na náš web expressfm.cz. Tam nakonec kromě toho playlistu dohledáte spoustu zajímavých článků a zajímavostí obecně. Co najdete ve vysílání Expressu ještě dnes v neděli 12. Mraky hudby, ale taky rekapitulace v podobě Express Top, kterou pro vás připravuje náš Vendelín, který vysílá ráno z Babu. Express Top naladíte v 17.00, pokud se nepletu. Ne, nepletu. No a já se přihlásím alespoň s muzikou v rámci Sunday Night Cream v 8 večer. Až do půlnoci od 8 budete moci poslouchat chill out v jakékoliv podobě, ať už funk, soul, jazz a nebo podobně a tak dále. Radek se loučí, přeju krásný zbytek neděle a příští týden. Ahoj.
1: Express Filmex. Čekání na Odysseu, která připluje příští čtvrtek a vše zastíní, si v tomto týdnu můžete zkrátit hororem, pohádkou nebo ozvěnami Karlovarského festivalu. Rupert Grint alias Malý zrzek Ron z Harryho Pottera, kterému za 2 roky bude už 40, se vrací před kameru ve finském hororu Zrozen z temnoty. Saga se svým britským manželem nastěhuje do starého domu uprostřed hlubokých finských lesů, kde prožila své dětství, aby zde vybudovali dokonalou rodinu a domov. Po narození syna však Sagu pohltí strach, že svým dítětem něco není v pořádku. Film režisérky Hanny Bergholm je temným hororem o mateřství, ve kterém důležitou roli hraje severská mytologie, ale i absurdní humor. Hlavní hrdinka je vystavena pochybnostem, absolutnímu vyčerpání, ale také bezpodmínečné mateřské lásce a snímek sleduje, jak hluboce může narození dítěte proměnit naše vztahy i vlastní identitu. Oblíbená exotická Disney pohádka Odvážná Vajána dostala hraný remake. V příběhu o nebojácné dospívající dívce, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého polynéského ostrova Motunui s polobohem Mauím, si hlavní hrdinku zahrála začínající Catherine Lagaya. Jako Maui se představí Dwayne Johnson, který svou postavu namluvil v animované verzi z roku 2016.
2: Moana, I want to know about you.
3: Well, I guess I kind of jumped.
2: Time's up. I gotta bounce. This mission has no chance.
3: We can do this. You'd be everyone's hero.
4: You're so amazing. Look at the definition this girl's.
1: Festivalové ozvěny Charivari svůj červený koberec tradičně rozvinou ve chvíli, kdy se ten varský sklízí. Přehlídka proběhne od pondělí 13. července do neděle a do pražských kin Aero, Přítomnost a Světozor a brněnského skalního letňáku Janáček z Varů přiveze festivalové hity v čele s očekávanými tituly Fjord, Rose a Milovaný. Diskuze s tvůrci doprovodí pražské premiéry českých filmů Čika Čeka a Pramen.
5: Express Filmix
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
6: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
13: Zedník,
14: malíř,
13: topenář,
14: podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
15: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
15: Rekbyty, záruka kvality.
16: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Dopřejte si relax ve spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7 800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa Hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Express.
6: Music first.
5: Express FM. Tohle je Express FM.
7: That's what you're coming for.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
8: Express

0: Stop. Stop. To nejlepší z Express FM.
1: Léto jede na plný obrátky, což do vašich prázdninových playlistů přilévá ještě více muziky, která bude rezonovat s létem. Teploty nám jdou nahoru a my se jdeme podívat na to, jaký je prázdninový playlist Express FM, který taky nabírá na teplotách, je hot. Tento týden máme pro vás jeden song pro letní romance, jednu, vlastně dvě kytarovky a dvě taneční záležitosti, které by měly zaplnit prostor na cestě na mejdan. A jednou takovou začínáme. Joshua Spence Maney je sympaťák ze skotského Edinburghu, který měl kámoše Barryho, co neuměl plavat. No a tak si tohle převzal jako svůj producentský alias. Barry Can Swim. Před několika měsíci se nechal inspirovat zhruba 21 let starým hitem od jihoafrického Msawawy, Bibo. Ten už sám o sobě je skvělý banger. Mimochodem, Msawawa se proslavil už na přelomu tisíciletí jako tehdy nejmladší Kwaito umělec v Jihoafrické republice. Kwaito původně znamená naštvaný, ale v pouličním slengu se to ujalo jako hustý, skvělý nebo cool. Hudba se záměrně vyhýbá těžké politice. Místo toho oslavuje tanec, módu, večírky a každodenní život na jihoafrických předměstích. Posléze se přetransformoval do Amapiana. No a teď dostal nový kabát, jaký známe od Barryho a la Kimbara. A letní single je na světě. Toto je první novinka týdne. Barry Can Swim, Return to Bebo.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: Windows je ústřední téma skladby i klipu, kdy se potkávají dva světy. Na straně jedné venkovní umývač oken, co si se sluchátky na uších zpívá a dělá svoji práci, a ten druhý svět je uvnitř, kde lidé prožívají svoje každodenní starosti, ale i radosti. Skvělého klipu se chopil Jack Erland, který vytvořil klip i pro jednu z novinek tohoto týdne, kterou bude Bíbadubí, ale nepředbíhejme. Vše navíc najdete na našem webu expressfm.cz. Toto byla 10. nejhranější skladba Expressu, Foo Fighters a Window. Pokud jsem vám nastínil nějaký romantický kousek, doslova baladu, pak ta je teď připravena. Tu skladbu Sombro označuje za svou dosud nejzranitelnější věc. Text napsal o svém celoživotním boji s nejistotou ohledně vlastního těla body image a o tom, jak mu nízké sebevědomí brání navazovat intimní vztahy. Skladba se objeví na jeho druhém albu Do Not Read This Journal. Sombro pro propagaci alba založil tajemný instagramový účet, kam postupně nahrává útržky textů a vizuální deníky. Fanoušci spekulují, že účet se plně otevře veřejnosti právě v den vydání alba. Jinak by na něm měl být i megahit Homewrecker.
1: Express Top. Novinka.

0: Toto je nejdelší song, jaký kdy zpěvačka Slater natočila. Jmenuje se Dance a patří mezi ty takzvané sleeper hity, který od ledna čekal, až přijde jeho čas. Přes TikTok dorazil i k nám. Mimochodem, klip byl natočený ve stejném domě v Burbanku, kde se natáčel i horor Obsession, neboli Posedlost. To bylo 9. místo. Emoce jsou základem hudby a jestli z ní někdo dokáže naložit v rámci taneční hudby opravdu skvěle, a pak je to britská zpěvačka The Crystal. Připomínám, že je to zpěvačka, která kvůli depresím a starosti od dceru opustila hudbu, až nakonec ze šuplíku vytáhla několik autorských věcí a byl z toho například hitparádový hit The Days, který zremixoval DJ DOD. Teď je to emotivní track s názvem The One, novinka číslo 3.
1: Novinka Expresso.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
5: Nebudu doma na Expressu.
4: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
6: Express
7: FM.
0: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
6: Express FM. Express.
5: Music first.
6: Express FM.

0: Express.
1: Express FM.
0: Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.
1: Posloucháte Express Top.
0: To nejlepší z Express FM.
1: Číslo 8.

0: téhle skladbě je slyšet drobný příklon k francouzskému disku. Night Shift Superstar byla poslední skladba vydaná před zbytkem celého alba Wow The Signal. Muse byli osmí. O Bíbadubí jsme se již lehce otřeli a bylo to právě ve vztahu k novince, která se jmenuje Sun Has Set. Nicméně skladba oznamuje její páté album nazvané Pylon, které vyjde po prázdninách. Seznam hostů na albu je opravdu pestrý. Hayley Williams, Paramore, Brenda Yates, Turnstile, frontman Deftones, Chin Moreno, Matt Healy a George Daniel z The 1975. Vypadá to na slušný rockový mejdan. Toto je čtvrtá novinka týdne. Bíbadubí, Sun Has Set.
1: Express Top.
2: Novinka.

0: Sedmé místo obsadil francouzský DJ a producent Ujel, který našel text ve skladbě maďarské ezoteričky Imael Angel a o zpěv se postarala Altranatej. Skladba Moving to the Sun se stala jedničkou DJského serveru Beatport a nejšazamovanější černovou skladbou. Za poslední novinkou stojí tři kluci z australské party DMAs. 7. srpna jim vychází další, tentokrát eponymní album a po singlu My Baby's Place je tu druhá ochutnávka s názvem Heaton Park. Kytarista Matt Mason o ní řekl, Heaton Park začalo jako staré zapomenuté demo, které se pro nás proměnilo v nový zvuk a právě tato srážka mu dodává jeho divokou energii. A název odkazuje na manchesterský Heaton Park. To, že zní DMAs nově tak, jak zní, zatím stojí fakt, že si album produkovali kompletně sami.
1: Novinka Express Top.

Kapela DMAs letos na jaře oslavila 10. výročí od svého debutového alba Hills End. Slavili to na tour. My si už tady hrajeme z nové desky, zatím nevydané. Toto byla poslední novinka týdne nazvaná Heat in Park. Poté, co oficiálně oznámila své dlouho očekávané album Lost Weekend, vydala Phoebe Bridgers první single z desky Lost Boys. A i když je to její solová deska, tak stejně tam má nastrčené kámošky z kapely Boy Genius, Gillian Baker a Lucy Dacus. S nimi si

pokud jste hledali nějakou čistou hudební radost, a pak jste ji, myslím, našli právě teď. Londýnské trio Jungle momentálně vše směřuje ke 14. srpnu, kdy jim vyjde nové album Sunshine. The Wave je přesně ten song, který rozpálené léto potřebuje. Po pětce je tu čtvrtá pozice, kde je Mark Kinchen, detroitský producent a DJ, kterému je Ibiza druhým domovem. Je to krásný život. Single Zone zdobí hlas zpěvačky Poppy Bescomp, která se do všeobecného povědomí dostala prostřednictvím kanadského label Monster Cat, kdy s DJem Cascade udělala tehdy převratný single Heaven Knows. Místo čtvrté má ale single Zone.

Tohle je birminghamská čtveřice Overpass, která ještě před svým debutovým albem stihla předskakovat Inhaler nebo Two Door Cinema Club. Deska Elsewhere Always vyšla 5. června a zatím se ji snaží přiblížit veřejnosti na evropských festivalech. Předpokládám, že je to přesně ta parta, kterou najdete na malém pódiu brzy odpoledne a lidmi, kteří hledají něco nového. Is This Real a trojka playlistu Expressu. Dvojkou je pro tento končící týden Olivia Rodrigo, která zažívá úspěch, o kterém se jí asi ještě před pár lety vůbec nesnilo. Vše nastartoval single Driver's License a nyní už je to totální hudební celebrita se vším všady. Tady je song Stupid Song.

0: Posloucháte Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Barry Can't Swim, Return to Bebo. Somber, My Body Isn't Ready je novinka číslo 2. Mezi novinkami je i Crystal, The One. Bíbadubí, Sun Has Set, novinka číslo 4. A poslední novinkou jsou DMAs, Heat in Park. Aktuální 10. místo. Foo Fighters, Window. Devět. Slater, Dance. Na osmičce jsou Muse a Night Shift Superstar.

0: šestku má Phoebe Bridgers, Lost Boys. Pět, Jungle, The Wave. Na čtyřce jsou MK a Poppy Bezcomb, Zone. Is This Real? To jsou Overpass a místo třetí. Na dvojce je Olivia Rodrigo, Stupid Song. Express Top. Top. A jsme nejúhranější skladby na Express FM. Ani se nechce věřit, že to jsou už 2 roky od debutové desky Silence is Loud od zpěvačky Nee Archives. Za necelých 14 dní vydá svoji druhou desku, bude na ní 15 skladeb a 2 hosté, jmenovitě Georgia Smith a Sampha. O album se s péčí hudebního mistra postaral James Ford. Je dobře, že překonal zdravotní trable a je nazpátek ve studiu. První místo má tedy Nee Archives a Boys in Blue.
1: Toto je nejhranější

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity, záruka kvality.
7: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
8: Nebudu doma na Expressu.
7: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
9: Express.
10: Express.
9: Express FM.
0: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
9: Express FM.
8: Music.
9: First.
8: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Hudba na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. Sunday Night Cream. Cream. Cream. Jazz. Chill out. Soul. Groove. Funk. To je Sunday Night Cream. Cream. Cream na Express FM.

0: Express Chill Out.
1: To je Sunday Night Cream.

0: mình nhớ về nhà.
1: I'm going to go.

shoulder, my ear, and it all comes back.

0: páchnoucí klimatizaci po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Express FM uvádí hudební speciál.
4: Sunday Night Cream.
3: Jazz.
4: Chill out.
3: Soul.
4: Groove.
3: Funk.
4: To je Sunday Night Cream.
3: Cream na Express FM.
5: Hi. Hi. Welcome aboard, Captain.
6: Hello, Commander. Ladies and gentlemen, we've got a new champion.
7: Ladies and gentlemen,
8: ladies and gentlemen,
9: ladies and gentlemen,
10: here we go.

Brasil.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
7: Express FM.
8: Hudba na prvním místě.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě nebo?

Ekmore, potřebuju klid, volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Express. Music first. Express FM.